0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tí Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, iné nehodeným se byl uvernutý, bo třeba bylo vidomo být na bohoslužení. Jim si zrobil veliho sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel švát. Vyl jes da kolej veliju sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, teď viduju. Nius jes do chyži velejnu polonnist, po najbih hvaril. Vitajte po azniku, na v odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.